0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

zničila, zavrela možností brány. Možno by mi ešte aspoň jedna sloha stačila, veď som mal tak krásne.

se i v těchto dnech. Slovo to nic neznamená, musí být s razítkem a pravda o něm měla.

násilí světu vlád a mír je vzácný host. Ten, kdo má srdce chladné, miluje bezcitnost a duše citlivá, pokoj nemývá.

0: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.

Mám sa za to istý det. A tak obracím sa kam si ke hviezdám a prosím o odpuštení a o silu líp naslouchat a všechno inak vidieť.

Chtěl bych jako slunce zářit, aby se mne každý ptal, kde pak jsem v tom temném světě,

aby ti, co nevědí kam, našli cestu za tebou. Semafory lidé zháší a mlčí ukazatel cest. Vidět není a tma se snáší,